0: ọkùnrin ọ̀yìn mẹ́ta tí bá ti kọrin tó gbẹ̀yìn tó bá ti jáde.
1: I'm going to go to the hospital.